0: na cestě, když jdeme cestě z osob, šupek si mohli můžit na věr karavangu do Rašiny, jsme všude v Mauritania, vyžívám ve všech gejzí, rádi jaké uvahy, hledá, uvahy.
1: Petit France Inter, trop stylé, trop pour nous.